20. Izaiáš, kapitola 5, verš 20. Napíšeš to 100-krát a naučíš sa na spameť. Izaiáš, verš 20, kapitola 5. Čierne ranky na koži, to je slezinová snieť.

Ty macožská matka, čo sa nestará o svoje zatúlané štence. Ty spomienka na dvory, na prašiak, na orech a aj na pukance. Ty mondéna dámička, čo má strach, že zajtra bude mimo trendov. Ty východňarská čašnička, čo preplakala.

být silnej, abych se nebal, když tramvaj vidím člát nácké, skopnout ho dolů na refíž, jako Erik Cantona. Chtěl bych aspoň jednu starou lásku, co na mě pořád občas myslí, říká si.

hrát fotbal, zpívat staré písně. Chtěl bych bojovat za svou zemi, pro odboj tisknout letáky, postarat se o rodiče, až budou starý.

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x, každý večer jednou.
1: A propos poklad. Vonku je nová časť podcastu Encyklopédia popkultúry, pripravujú kolegovia Hubinák a Malíček a tento raz sa venujú fenoménu, lebo to už dávno presiahlo len nejakú knihu, fenoménu Vinetu, jeho vplyvu prakticky na kohokoľvek a na čokoľvek.
2: No a o tom, že naozaj mal obrovský vplyv Karl May, teda už počas svojho života ako autor bestsellerov, o tom svedčí aj skutočnosť, že k jeho dielu odkazujú a vášňou k nemu sa netajili také významné historické osobnosti ako Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Albert Einstein či Albert Schweitzer. Vo spolok humanisti a veľmi osvietené duše vlastne nemožno vyčknúť ničkomu nič z týchto osobností a jednoducho je aj na nich vidieť, že teda ten základný humanistický rozmer presiaknutý duchom osvietenstva mal proste tento pozitívny vplyv na široké čitateľské masy.
1: Viac na tému Karl May a Vinetu vo vašich podcastových aplikáciách.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Rádio FM.

bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtuju tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou. Weekend FM z Galaxy.

z nezávislého labelu Utopia, Kimi a I Want You v programe Selektor tu v Rádiu FM. A toto je Elka a Automatic.

0: šiv za zusu najri poka. Ja ocalo drvcu ja što giš nas.
1: Toto ťa presne vždy čaká, toto ťa presne vždy čaká.